0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x5 litru za 173 korun. Lidl. To se vyplatí.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

Na Dance Radio se nám blíží 7 hodina ranní, krásné dobré ráno. Právě teďko nám dohrává Return, Faye, My Bills. A to je známka, že my startujeme pondělní ranní fresh na 89 a 102,9 FM. No a v následujících 120 minutách si jednoznačně budeme hrát to nejlepší z taneční muziky. Čeká nás ATB Ecstasy. A bude taky Ofaya, David Penn, Tando, Eric B. Tanner a pecka Always. Tak krásné ráno vám všem, co právě teďko ladíte Dance Radio. 7 hodin na vteřinu přesně a my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio. V Česku vyvrcholil příliv teplého vzduchu a kvůli tomu byl opět překonán absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany naměřila 41,9 stupňů a vůbec poprvé Český hydrometeorologický úřad ve své oficiální staniční síti zaznamenal teplotu přes 41 stupňů. Klienti cestovních kanceláří byli dosud zvyklí dorazit na letiště a odbavit se i z kufry u přepážky. To se pomalu začíná měnit. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si pasažéři musí zvykat. Tajvanská skupina Foxconn, která vyrábí počítače, informační technologie a jejich komponenty, chce vstoupit na evropský trh s elektromobily. S tajvanskou společností Yulon vytvořila společný podnik Foxtron, která vyrábí vozidla pod různými značkami. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 32 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 7 hodin 14 minut k tomu, krásné dobré pondělní ráno. ATB Ecstasy, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Tak přátelé, já doufám, že jste všichni přežili víkend bez sebevětší úhony, že jste si ho užili, myslím si, jako doufám, že ve zdraví. Je teda fakt, že ty víkendové teploty byly i nad moje očekávání a opravdu na některých místech to muselo být, až vlastně dalo by se říct nepříjemný, ale dobrá zpráva je, že teďkon už tento týden půjdou ty teploty dolů. Tak já doufám, že jste všichni úplně v pořádku. My můžeme odstartovat pondělní a ranní Fresh Sandy Roadem dneska s datem 29. června. Svátek slaví Petr a Pavel, takže přejeme borcům rozhodně všechno nejlepší. No a za chviličku už posíláme taky novinku v našem éteru. A Bless a Terms and Conditions bude taky Ofaya, David Penn, WNW společně se Skutrama a nebo Elderbrook. Tak krásné ráno s Dance Rádiem.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Krásné dobré ráno ještě jednou, tohle je Elderbrook, pecka, která se jmenuje Buddy. A právě teďko nám dohrála Federu na 89 a 102,9 FM. My se blížíme k 7:30, no a myslím si, že bychom se teďko měli podívat na to, jak to bude vypadat s počasím, protože si myslím, že to je zrovna takový téma, který nás všechny asi teďko zajímá. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, sem tam až přicházejí oblačnosti, denní teploty ale budou stále ještě vysoké. Odpolední maxima vystoupí k 32 stupňům a ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a co se týče dalších následujících dní, tak pomalu nám půjdou ty teploty dolů, až se zastaví někde na hranici příjemných 25 stupňů a v noci noční minima jen kolem 12 stupňů. Takže dalo by se říct, že ty pařáky, které byly o víkendu, jsou už pryč, jenomže nebojte se, oni se vrátí. Aspoň teda takhle to vypadá jako by na dlouhodobou předpověď, nicméně necháme se překvapit a jsem na to sám zvědavej. The Car Sleepers, Fonzerelli, Oliver Heldens, Otto Knows a nebo taky Flashmob.

0: Dáváte si pondělní den s rádio, pondělní ranní fresh na 89 a 102,9 FM, tohle bylo Softcell a Tainted Love, Jamie Jones remix právě teď v našem éteru. My se blížíme k 8 hodině ranní, po 8 se už podíváme na jednu celosvětovou platformu, konkrétně Circle, a údajně se tam řeší nějaký vážný problémy, tak se na to rozhodně počkejte. Do 8 hodiny ještě zahrajeme Mobyho anebo taky Korolovu.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

7 hodin 59 minut k tomu, tohle je Korolová Switch Disco Empty Skies. Naprosto skvělá věc na závěr první hodiny pondělního ranního freše. A my samozřejmě budeme pokračovat i po 8 hodině a zdravím všechny, kteří právě teďkon naladili nebo kteří právě teďkon stávají. A přeju vám všem krásné pohodové pondělí. My mezi 8 a 9 zahrajeme třeba Elios a Barrientos. Těšit se můžete taky na Paula Jonesa Get

Taky takovouhle legendu budeme hrát mezi 8 a 9 na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou krásné ráno. Teď 8 hodin 1 minuta k tomu a my jdeme na aktuální zprávy a taky počasí. Bezprecedentní vlna extrémních veder v Česku se chýlí ke konci. Studená fronta přinese silné bouřky a následně se od západu začne citelně ochlazovat. Od poloviny týdne se častěji ukáže slunce a teploty se ustálí na normálních hodnotách kolem 25 stupňů. Úlevu od horka nám zajistí i svěží noci s minimy jen kolem 12 stupňů. Zatímco kratom mezi ohroženými dětmi mírně ztrácí, alkohol je naopak na vzestupu. Za poslední období se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let, u nezletilých do 18 dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork mezi nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. Po nedělních lokálních bouřkách pouze na západě Čech se velmi silné bouřky rozšíří i do další části republiky. Přinese je zvlněná studená fronta, která také srazí teploty. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalový déšť, silný vítr i kroupy. V pondělí se ještě na některých místech počítají s extrémními teplotami. Počasí. V pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, denní maxima vystoupí k 32 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: 8 hodin 15 minut k tomu, tohle byl Taylor X, Sophie Goodman a Feel Me Too, právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM. My se jdeme teďkon podívat na jednu celosvětově známou platformu, která má bohužel finanční problémy. Jedná se o Circle, určitě si pamatujete nebo určitě znáte vlastně DJské sety z míst, kde by to asi pravděpodobně nebylo úplně možný, a je vlastně hrozná zajímavost toho, že tenhle ten projekt začal původní investicí 10 000 euro, kdy dva kamarádi vlastně to udělali, že nakoupili GoPro kamery, nakoupili počítače, nakoupili DJské vybavení a začali vlastně natáčet DJské sety na místech, kde to asi pravděpodobně nebylo úplně tak jakoby možné. No a s tím samozřejmě, jak to rostlo, tak aktuálně ten tým čítá na 35 lidí a vlastně zprostředkovali se třeba od Solomona, Bena Bomera nebo taky Art Batty. No a bohužel teďkon se ruší festival v Mexiku. Circle chce pokračovat dál a zachovat svůj se naživu, ale dokud budou mít samozřejmě ten svůj katalog jakoby pod kontrolou, tak veškerý ty videa na YouTube, který jim generují samozřejmě nějaký finance, tak zůstanou díky bohu jakoby naštěstí pod jejich vedením a uvidíme, jak se celá situace bude vyvíjet. Každopádně to, že Circle je teď v nějakých finančních problémech, není samozřejmě jediný projekt, který se potácí s nějakým takovýmhle problémem, ale já věřím tomu, že to dobře dopadne, protože ten projekt je zajímavý, lidi to milujou, dosahy to má, takže vidím to tak, že tohle to ještě určitě dobře dopadne. Pojďme dál na muziku, Paul Johnson, John Summit, Menu a nebo taky Beauty.
1: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Beauty, Dissex a pecka Namos. Úžasná, pohodová, taková, dalo by se říct, i letní věc, a ty prvky toho saxofonu, ty tam sednou jak, no, vy víte, čím jsem to chtěl doříct. 8 hodin 30 minut k tomu, pojďme teď se podívat na aktuální počasí.
1: Počasí.
0: V pondělí očekáváme jasnou, polojasnou oblohu, odpoledne už očekáváme lehké oblačnosti, denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 32 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Před náma Make a Move on Me bude taky Sigala, Kideko Illenium anebo Sid Pecka No.

nejlepší taneční muzika jedině tady u nás na 89 a 102,9 FM. Tohle je pecka Sid. A jmenuje se No, jako znamená ne. Tak právě teďkon tuhle tu věc jsme měli v našem éteru. 8 hodin, 50 minut k tomu, 10 minut nás dělí od 9. hodiny po 9. Už tady bude dopolední Drive Skatey, odpoledne taky odpolední show s Michaelem C. A od 18 hodin nás čeká standardně jako každý pondělí pořad Rave on Air, tak se máte rozhodně na co těšit. My do 9. ještě třeba Claptone, anebo teď už Sneaky Sound System a pecka Shiver.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Dance Radio na 89 a 102,9 FM je v plném proudu. Tohle je Don Diablo, Crypto a God Love, určitě znáte. Jeden z nejznámějších vlastně motivů taneční scény, který právě teď proletěl éterem Dance Radio. 1,5 minuta nás dělí od 9. hodiny. Já se pomalu sám začínám loučit, mějte se krásně. Užijte si pondělí, pojďme si říct, že dneska už bude venku jenom přece jenom líp, ale stejně očekáváme tropické teploty, takže pokud musíte dneska někam vyrážet nebo budete venku, tak rozhodně doporučujeme dodržovat pitný režim a k tomu samozřejmě si dávat do uší tu nejlepší taneční muziku, ať už na 89 a 102,9 FM, anebo taky můžete využít naší aplikaci, díky který můžete Dance Radio ladit kdekoliv budete. Tak jo, mějte se krásně, užijte si den a zítra v 7 zase naslyšenou. V Česku vyvrcholil příliv teplého vzduchu a kvůli tomu byl opět překonán absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany naměřila 41,9 stupňů a vůbec poprvé Český hydrometeorologický úřad ve své oficiální staniční síti zaznamenal teplotu přes 41 stupňů. Klienti cestovních kanceláří byli dosud zvyklí dorazit na letiště a odbavit se i z kufry u přepážky. To se pomalu začíná měnit. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si pasažéři musí zvykat. Tajvanská skupina Foxconn, která vyrábí počítače, informační technologie a jejich komponenty, chce vstoupit na evropský trh s elektromobily. S tajvanskou společností Yulon vytvořila společný podnik Foxtron, která vyrábí vozidla pod různými značkami. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 32 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Androidem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní tvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
0: Dance Radio.

pondělí. Od mikrofonu vás zdraví Katka, Katie a i dneska mezi 9 a 12 hodinou se uslyšíme. Já vás zdravím taky v tom prázdninovém týdnu. Prázdniny jsou tady, všichni školáci povinní. I moje dcera, ta byla školkovou povinní, tak ráno to spinkání, to jsem jim záviděla. No ale my pracující, pro nás se nic nemění. Každopádně doufám,

0: 102.9 FM, přátelé, tak to jsou frekvence, na kterých ladíte i dnešní dopolední drive. Za náma Mouse T a Some Kind of Feeling na frekvencích Dance Radio. Já vám přeji krásný pondělní ráno a přátelé, pojďme si říct, že festivalová sezona je v plném proudu. Znamená to pro umělce nejenom ty velký, ta velká jména, ale i pro menší vlastně spoustu hraní, festivalů a eventů. No ale pojďme si říct, že ne pro každýho letošní sezóna bude příjemná. Třeba minulý týden jsme tady řešili zdravotní komplikace s Tinnitem u Purple Disco Machine, který se rozhodnul zrušit kompletní vystoupení. A teď je tady další člověk, další DJ a producent, který se rozhodnul kvůli zdraví zrušit svoje nadcházející show, a je to Disco Lines, který zrušil kompletně celý svůj harmonogram a letošní léto bude spíše vlastně relaxovat. Tento talentovaný DJ producent oznámil, že musí ze zdravotních důvodů okamžitě přerušit svoje aktuální turné a pojďme si říct, že jeho houseový sound je prostě neuvěřitelný. No a pokud by vás zajímalo, co trápí Disco Lines, tak těch zdravotních komplikací je více. Měl nějaký konzultace se svým lékařem a ti mu doporučili, aby se na několik týdnů tak nějak jako odprostil, soustředil se na návrat a na svý zdraví a hlavně, aby se dal dokupy a zrelaxoval se. Přátelé, tohle to je taky velmi důležitý téma, protože pojďme si říct, nejenom všichni pracující lidé, ale celkově umělci a ta hudební scéna je vlastně na jednu stranu hrozně krásná a na druhou stranu je to trošku, jak já říkám, brána do pekel s tím, že člověk jako má opravdu ty noční přejezdy, noční hraní a tak dále. A právě proto je dobrý to umět vybalancovat a umět i relaxovat. Takže všichni ti, co děláte hudbu, jakoukoliv třeba, anebo máte náročnou profesi, třeba i nočky, myslete na svý zdraví, je to důležitý.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance.

0: za náma, Supermode a Tell Me Why v Eteru Dance Radio a je to tady. Máme pondělí 29. června, dva dny nám zbývají do velmi očekávaného festivalu, jednoho z největších festivalů celkově, vlastně v Evropě, ale u nás určitě. Já myslím, že Beats for Love v Ostravě už teďka se pyšní svojí velikostí jako největší festival, myslím si, když tak mě opravte ve zprávách. No a už tuhletu středu všechno vypukne, kde jinde než v Dolních Vítkovicích. V Ostravě čeká nás 16 stagí, našlapaných 16 stagí napříč žánry drum and bass, techno, breaky, taky psytrance, taky house a spoustu různých jako subžánrů elektronický scény. Musím říct, že Beats for Love to je vždycky takovej svátek elektroniky. No a nejenom, že tady je i taky bohatý doprovodný program, spoustu přednášek, můžete tady jít na spoustu panelových diskuzí, můžete si tady zajít na masáž, třeba se zkrášlit a tak dále, tak samozřejmě můžete vyrazit i na Talkin' Beats, který proběhne už napříč dny a pojďme se podívat na témata, který mě velmi zaujaly, třeba klubový blackout, zároveň taky jestli zabil Instagram techno, to je hodně zajímavý téma. A nebo tady je téma, tematická přednáška na téma algoritmus versus éter, kdo dnes reálně objevuje novou hudbu. No a bude se tam řešit i ticketing, taky jak si kupují hvězdy, kolik stojí a co se děje všechno za oponou bookingu. No a je tam spoustu toho, spoustu, takže samozřejmě můžete vyrazit i sem na spoustu zajímavých přednášek. No a určitě vás bude zajímat line-up, který je mega, mega našlapaný. Na hlavní stage velká jména jako Dimension, Calvin Harris, Paul Van Dyk a spoustu dalších. Mě třeba nejvíc zajímá techno, Jeff Mills, taky drum and bass, DJ Aphrodite. Těšit se můžete na spoustu dalších jmen napříč žány, třeba breakbeatový legendy, The Freestylers, za mě úplně naprosto, naprosto top. A spoustu skvělých jmen, myslím si, že každý se přijde na svý. Takže Beats for Love, přátelé, od týhle středy až do soboty nebo do neděle. Pro některý zároveň taky probíhají afterparty v průběhu celého festivalu v Brickhouse a ve Fabriku. Tam se mimochodem uvidíme hned ve středu nebo ve čtvrtek ráno. No a kompletní informace najdete na beatsforlovep4l.cz a nebo taky sociálních sítích, takže potkáme se v Ostravě.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Avicii, The Prince of Rap, The Color of My Dreams na frekvencích Dance Rádia. Za chviličku 10. hodina, my pokračujeme dál, doufám, že máte krásný, přátelé, krásný pondělní ráno. Už za malou chvíli se dáme Calvina Harrise a How Deep Is Your Love. Lehce se budeme ladit na Beats for Love.

0: Another a Talk to You. Už mezi 10. a 11. omrkneme spoustu dalších témat, samozřejmě festiáky, mrkneme se, kam se vyrazit, vykoupat a budu toho mít pro vás opravdu spoustu, tak si na to počkejte. 10. hodina je tady, teď už Andy, zprávy a počasí, krásný ráno.
1: Bezprecedentní vlna extrémních veder v Česku se chýlí ke konci. Studená fronta přinese silné bouřky a následně se od západu začne citelně ochlazovat. Od poloviny týdne se častěji ukáže slunce a teploty se ustálí na normálních hodnotách kolem 25 stupňů. Úlevu od horka nám zajistí i svěží noci s minimy jen kolem 12 stupňů. Zatímco kratom mezi ohroženými dětmi mírně ztrácí, alkohol je naopak na vzestupu. Za poslední období se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let, u nezletilých do 18 dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork mezi nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. Po nedělních lokálních bouřkách pouze na západě Čech se velmi silné bouřky rozšíří i do další části republiky. Přinese je zvlněná studená fronta, která také srazí teploty. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalový déšť, silný vítr i kroupy. V pondělí se ještě na některých místech počítají s extrémními teplotami. Počasí. Pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, denní maxima vystoupí k 32 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: přátelé, nádherná věc, musím říct. Tato ta věc mě fakt jako vždycky bavila. Calvin Harris a Disciples a How Deep Is Your Love na frekvencích Dance Rádia. Posloucháte pondělní vlny dopoledního driveu. My pokračujeme dál, máme dneska 29. června. No a pojďme si říct, že dokumentů není nikdy dost. A pokud si pamatujete legendární snímek Vlk z Wall Street, tak to bylo, musím říct, že v té době velký fenomén. Teď nevím, jak ten film je starý, jestli zhruba třeba 10 let. Každopádně velkou roli se tady střihnul Leonardo DiCaprio. A proč o tom mluvím? Protože teďka v rámci toho a v návaznosti na tenhle ten snímek by měl vyjít dokument přímo o Vlkovi z Wall Street. Jo. A vlastně pojďme si říct, že ten film je na základě skutečných událostí. Opravdu to bylo celý vytvořeno na základě příběhu jednoho týpka, který takhle prostě fungoval a podnikal. A právě tenhle ten Belfortův příběh má být teda údajně ještě temnější než ve filmu s Leonardem, jo. A příběh tedy Jordana Belforda znají už teď miliony lidí díky právě tomuhle snímku, ale ten novej dokument, který mimochodem uvede Paramount Plus, tak slibuje pohled nejenom na jeho kauzu z úplně jiný strany, ale ukáže i věci, které vlastně se do filmu nedostaly a které vlastně jsou součástí tohohle příběhu. Každopádně, platforma Paramount už zveřejnila první trailer právě k připravovaný třídílný dokumentární sérii a máme se rozhodně na co těšit. Kdy bude venku, tak to si myslím, že už možná i letos. Každopádně, pokud by vás zajímala upoutávka, už se můžete mrknout na netu. A já jsem velmi zvědavá. Tohle je velmi takový zajímavý příběh. Pokud jste třeba neviděli film nebo vůbec netušíte, tak si to dejte. Je to tady totiž hodně hustý teda a budete možná fakt jako koukat.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Přátelé, za náma Olaf Basovsky a Mitchie One a Waterman na frekvencích Dance Radio, tak to je jedna z dalších melodií, která nesměla chybět a doufám a věřím, že jste si užili naprosto. Musím říct, že tohle je track, který často zní v našem éteru. No a já už mám pro vás menší ochutnávku a pozvánku na jeden zajímavý podcast, který má na svědomí producenta DJ, který tady byl i nedávno na rozhovoru, je to Orkus a ten nejenom, že se věnuje vlastně jako DJingu, elektronice, technu, ale taky houseu, ale vlastně co se týká jeho produkce, tak hraje i různý žánry a vlastně nově spustil a rozhodnul se spustit podcast o elektronické hudbě. Převážně je to pro všechny lidi, kteří jsou spíše i producenti, nejenom, že třeba už tvoří nějakou dobu, dělají hudbu, ale třeba i nějakým způsobem třeba začínají. No a právě tenhle ten nový podcast se jmenuje Orkus Signál. První díl už je venku, je k dispozici na YouTube a taky na Spotify, takže hledejte Orkus Signál a prvním hostem je můj velmi zásadní oblíbený člověk a je to Risto. Risto Sokolovský, což je producent, zvukový inženýr a taky umělec a člověk, který o hudbě, mindsetu ví opravdu hodně, spolupracoval s celou řadou lidí, ať už jsou to lidi z elektroniky a nebo třeba hiphopu a rapu. A zároveň ten podcast je o tvorbě, o produkci, o mindsetu a taky workflow a je to velmi otevřený rozhovor. Takže pokud vás to zajímá, hledejte nový podcast Orkus Signál a můžete si poslechnout. Ten rozhovor má přes hodinu a je to skvělý. Takže doporučuji.
1: Dance Radio.

Is it a lighter?

za náma UKG zástupce, producenta DJ Interplanetary Criminal, který získal ocenění DJ roku v rámci DJ Top Mag ve své kategorii a rozhodně ten hype má veliký a myslím si, že pokud jste viděli Interplanetary Criminal naživo, tak mi dáte za pravdu, že tenhle ten týpek prostě umí a dává si to s přehledem a má i taky neskutečnou produkci, takže doporučuji, pokud holdujete tomuhle žánru, tak doporučuji rozhodně více zmapovat. No a přátelé, pojďme se podívat také na hudební novinky, kterých je víceméně opravdu spoustu a spoustu. No a dneska už jsme probrali tedy konkrétně festivalovou sezónu, probrali jsme další akce a pojďme se podívat třeba na týden na Ibize, protože momentálně tady už taky je sezóna v plném proudu a můžete tady vyrazit na celou řadu skvělých producentů a DJů do řady klubů a na řadu míst, kde probíhají rezidentury jednotlivých hvězd. Třeba je to John Summit, Francis Mercer, Ketama a těšit se můžete i na Davida Guettu, Karla Coxe, Anima, taky můžete vyrazit na Galactica týden a spoustu dalších. A vlastně pokud budete sledovat DJ Mag, což je zahraniční server, tak ten vám bude připomínat přímo týdenní přehledy tady na Ibize, abyste věděli, co se kde děje a na jakou akci samozřejmě můžete vyrazit a jaký místa byste neměli jako samozřejmě zmeškat. Je to třeba High Ibiza, Ushuaia, taky Universal Ibiza a tak dále, takže pokud jste třeba neviděli některý velký jména a zároveň byste si chtěli užít i ten neskutečný vibe Ibizy, ale taky i skvělý audiovizuální show v jednotlivých místech, určitě doporučuji. Letenky určitě seženete, doporučuji vyrazit a pokud třeba váháte, tak i v září, i v říjnu se sem ještě dá vyrazit a může vás to být možná i malinko levněji. Dance Radio.

0: pokračujeme dál. Máme minutu po 11. hodině a už za malou chvíli vstoupíme do poslední hoďky v rámci dopoledního driveu pro dnešní den. Tady máme 29. června, už za malou chvíli se těšte na Drakea a Massive. Nebude chybět ani Dimension, Rafaela a Pull Me Under. V poslední hodině rozhodně omrkneme kulturní tipy, abyste věděli, kam vyrazit, a zároveň pro vás budu mít i další hudební info, tak se na to počkejte. Těšit se můžete teď už také na aktuální nejčerstvější zprávy s Dance Radio. Dance Radio News.
1: V Česku vyvrcholil příliv teplého vzduchu a kvůli tomu byl opět překonán absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany naměřila 41,9 stupňů a vůbec poprvé Český hydrometeorologický úřad ve své oficiální staniční síti zaznamenal teplotu přes 41 stupňů. Klienti cestovních kanceláří byli dosud zvyklí dorazit na letiště a odbavit se i z kufry u přepážky. To se pomalu začíná měnit. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní stupenku i štítky s kódem na kufry. Podle Asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si pasažéři musí zvykat. Tajvanská skupina Foxconn, která vyrábí počítače, informační technologie a jejich komponenty, chce vstoupit na evropský trh s elektromobily. S tajvanskou společností Yulon vytvořila společný podnik Foxtron, která vyrábí vozidla pod různými značkami. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 32 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio.cz. Dance Radio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, Dominik Gehringer a taky Sometimes na frekvencích Dance Rádia, tak tohle to je vlastně česká produkce, konkrétně zdravíme Dominika do Brna, no a my už se přesuneme zase do éteru Dance Rádia a mrkneme se na videoset dne. I tentokrát pro vás budu mít zajímavý tip, který si myslím, že potěší všechny milovníky legendárního Karla Coxe, který vždycky ty jeho vystoupení, to je prostě jako lázeň pro uši, ale taky i já na něj třeba hrozně ráda koukám, jak on hraje, protože nejenom, že často hrává z vinilů, ale prostě ta energie jeho za mixem je neskutečná. Jak já často říkám, musím říct, že to není někdy o věku, ale je to o nějaký celkově ten DJing, když už člověk třeba neprodukuje, nebo když produkuje, tak samozřejmě to i o té tvorbě hodně, ale když člověk třeba jako by ho měla hodnotit jako z DJského pohledu, tak samozřejmě ta energie za mixem, ta výběr těch tracků a selekcí a to překvapení, to si myslím, že

0: Party Service.
1: Za náma, přátelé, novinka od Tiesta Don't Lose Your Head v Etru Dance Rádia a teď už se pojďme podívat na tipy, kam můžete vyrazit. A že těch akcí je poměrně hodně i v pondělí, hlavně venku, tak o tom není pochyb. Každopádně, pokud byste se chtěli jít schvadit, tak vyrazit můžete dneska i do kina. Stále se tady hraje Ďábel nosí Pradu, nebo taky sci-fi novinka od Spielberga a taky zároveň Den odhalení a spoustu dalšího. Pokud vás zajímají další akce, tak rozhodně můžete vyrazit třeba na letní Shakespeareovský slavnosti, který odstartovali před několika dny a potrvají až do 5. září opět na Hradbách, takže můžete vyrazit i na tohle. Těšit se můžete ale třeba i na knihovnu na Vlnách, což pořádá městská knihovna v průběhu celého měsíce do 16. července a jedná se o 13. ročník festivalu, který nabídne spoustu zajímavých témat a pro všechny hlavně knihomily. No a pojďme se podívat taky na koncerty. Dnes můžete vyrazit třeba na zajímavý místa, jako je Sasazu na kapelu Dogstar, který se na vás těší už od 19 hodin. Těšit se můžete ale dneska ještě na další místo. Jazz Dog nabídne Epoch Quartet od 21 hodin. Vyrazit můžete dneska ještě i venku, třeba ven na Bystro Vítkov, kam se můžete jít poslechnout Art Rave už od odpolední hodin za mixem Elka Bron, Xenia Lumpra a taky Nastia Muravyova. Těšit se můžete dneska ale i do Krosu na techno v rámci Amen 4 Techno, takže ne techno, ale techno. Za mixem dneska T-Many se z Británie, taky Scratch, Mikim, Samazet, Brit, Fred a spoustu dalších. Start dneska v Krosu od 20 hodin. No a doporučím dneska vyrazit třeba i do Šapo, tady dneska Electric Mix s DJem Bartendrem od 21 hodin a těch akcí bude víc, takže můžete vyrazit přesně tam, kam chcete a věřím, že si to užijete i takhle při pondělku.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, Fats and Small a taky Turnaround na frekvencích Dance Rádia, máme přesně 12. hodinu a já se s váma loučím. Pondělní dopolední drive je na konci, za chviličku zprávy o počasí v celou a dáme si další muziku, Sebastian Ingrosso, taky Timmy Trumpet a nebo taky i Fastboy, Robosonic a spoustu dalšího. Dneska odpoledne vás čeká odpolední show a kolega Mikey, takže rozhodně laďte vlny i v odpoledních hodinách. No a v podvečer a večer naše pravidelný pořady, třeba Rave on Air. Dnes mezi 18. a 20. a v pozdějších hodinách taky John Digby The Transitions, Ultra Music Festival Radio Show a spoustu dalšího. Mějte se krásně, užijte si dnešní tropický den a těším se na vás zase zítra. Po 9.
1: Dance Radio. Bezprecedentní vlna extrémních veder v Česku se chýlí ke konci. Studená fronta přinese silné bouřky a následně se od západu začne citelně ochlazovat. Od poloviny týdne se častěji ukáže slunce a teploty se ustálí na normálních hodnotách kolem 25 stupňů. Úlevu od horka nám zajistí i svěží noci s minimy jen kolem 12 stupňů. Zatímco kratom mezi ohroženými dětmi mírně ztrácí, alkohol je naopak na vzestupu. Za poslední období se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let, u nezletilých do 18 dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork mezi nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. Po nedělních lokálních bouřkách pouze na západě Čech se velmi silné bouřky rozšíří i do další části republiky. Přinese je zvlněná studená fronta, která také srazí teploty. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalový déšť, silný vítr i kroupy. V pondělí se ještě na některých místech počítají s extrémními teplotami. Počasí. Pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, denní maxima vystoupí k 32 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Kúpiete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní tvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Dance Radio. Dance Radio.

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

Česku vyvrcholil příliv teplého vzduchu a kvůli tomu byl opět překonán absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany naměřila 41,9 stupňů a vůbec poprvé Český hydrometeorologický úřad ve své oficiální staniční síti zaznamenal teplotu přes 41 stupňů. Klienti cestovních kanceláří byli dosud zvyklí dorazit na letiště a odbavit se i z kufry u přepážky. To se pomalu začíná měnit. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si pasažéři musí zvykat. Tajvanská skupina Foxconn, která vyrábí počítače, informační technologie a jejich komponenty, chce vstoupit na evropský trh s elektromobily. S tajvanskou společností Yulon vytvořila společný podnik Foxtron, která vyrábí vozidla pod různými značkami. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 32 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance. Dance.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass

Bezprecedentní vlna extrémních veder v Česku se chýlí ke konci. Studená fronta přinese silné bouřky a následně se od západu začne citelně ochlazovat. Od poloviny týdne se častěji ukáže slunce a teploty se ustálí na normálních hodnotách kolem 25 stupňů. Úlevu od horka nám zajistí i svěží noci s minimy jen kolem 12 stupňů. Zatímco kratom mezi ohroženými dětmi mírně ztrácí, alkohol je naopak na vzestupu. Za poslední období se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let, u nezletilých do 18 dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork mezi nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. Po nedělních lokálních bouřkách pouze na západě Čech se velmi silné bouřky rozšíří i do další části republiky. Přinese je zvlněná studená fronta, která také srazí teploty. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalový déšť, silný vítr i kroupy. V pondělí se ještě na některých místech počítají s extrémními teplotami. Počasí. V pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, denní maxima vystoupí k 32 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásný odpoledne, tady je Dance Radio a nejlepší taneční muzika. I dnes v pondělí hrajeme ten nejtaneční výběr playlist na danceradio.cz nebo v aplikaci. Podíváme se taktéž na festival Beats for Love, kde budu hrát tuhletu sobotu. Mám pro vás i tip na jeden seriál a budeme se věnovat i rekordním teplotám. Jsme Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Truth, Beats, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Dance Radio. Dance Radio. I won't feel your heart and soul inside of me.

Ladíte nejlepší taneční muziku, tady je Dance Radio. Německo zaznamenalo o víkendu dvě nejteplejší noci v historii a v saském Kipšicu teplota neklesla pod 29,5 stupně Celsia. Oznámila to německá meteorologická služba. Extrémům bude prý přibývat a vlny veder se budou prodlužovat. Od 60. let se teplota zvedla o 2 stupně, v létě dokonce o 3 a počet tropických dnů se strojnásobil. To shrnula mluvčí českého hydrometeorologického úřadu Lenka Hucová. Jdeme zpátky k tanečnímu plejáku, tady ho máte.

0: Jsme Dance Radio, parádní taneční playlist pokračuje. Od konce května je k vidění dokumentární stvárnění života popový ikony Kylie Minogue. Novej seriál na jedné online službě ukazuje, že biografie hvězdy nemusí být jen voyeuristickým pohledem do soukromí, ale taky příběhem o emancipaci, odvaze nebo změně. Pokud znáte příběh Kylie, tak rozhodně zkoukněte, i pokud neznáte. Pete Waterman vůbec nechápal, co se děje. V roce 1987 totiž do jeho londýnský továrny na hity, kterou vedl s kolegy Mikem Stockem a Mattem Aitkenem, přišla 19-letá dívka. Nevěděli, kdo to je a proč tam je a co si s ní počít. Až pár hodin před jejím návratem do Austrálie narychlo vymysleli song a pustili ji do studia. Takhle tenhle ten dokumentární seroš začíná. Rozhodně zajímavá záležitost. Od nás další taneční muzika v celou zprávy a Andy Rhodes.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Česku vyvrcholil příliv teplého vzduchu a kvůli tomu byl opět překonán absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany naměřila 41,9 stupňů a vůbec poprvé Český hydrometeorologický úřad ve své oficiální staniční síti zaznamenal teplotu přes 41 stupňů. Klienti cestovních kanceláří byli dosud zvyklí dorazit na letiště a odbavit se i z kufry u přepážky. To se pomalu začíná měnit. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si pasažéři musí zvykat. Tajvanská skupina Foxconn, která vyrábí počítače, informační technologie a jejich komponenty, chce vstoupit na evropský trh s elektromobily. S tajvanskou společností Yulon vytvořila společný podnik Foxtron, která vyrábí vozidla pod různými značkami. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 32 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: jsme Dance Radio. Nejlepší taneční muzika samozřejmě pokračuje. V pátek na online službě vyvrcholila 6. dílem série Moniová, která pojednává samozřejmě o domácím násilí. Od tohoto týdne na tenhle seriál naváže nová 3-dílná dokumentární série Láska nebolí režiséra Tomáše Kleina, která zpracovává stejný téma. Posouvá ale pohled o něco dál a přináší svědectví nejen obětí, ale taky agresorů. Pokud máte chuť na něco trošku těžšího, tak tohle by mohla být možnost. My jdeme zpátky k tanečnímu playlistu. Super pondělní odpoledne.
1: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

Nejlepší taneční muzika, tohle to byl Deadmau5, s ním Stevie Appleton, Science, výborná to taneční záležitost. Náš playlist naleznete vždycky na danceradio.cz nebo taky v naší aplikaci. Za chvilku vám budeme hrát Spy Love Unlimited, což je ideální pozvánka na dnešní Rave on Air, k tomu se dostaneme. Dáme taky Junior Senior Move Your Feet, Tiestas od Mob a Good Boys a pode mnou už Duke Dumont, Your Lovin' a další parádní taneční hit. Užijte si to, skvělý pondělí jsme, Dance Radio.

0: Tady jeden z Radio Spy, Love Unlimited, výborný zlomený beat, máme 3/4 na 4 a teď vás samozřejmě pozvu na dnešní Rave On Air, protože tahle ta skladba se k tomu naprosto nabízí. Dnes od 18 hodin si dáte klasicky to nejlepší z drum and bassu, no a dnešními hosty pořadu Rave On Air budou dva lidé, nerozlučná dvojka, bratři v triku, DJs a producenti ze slého The Duplicates, takže si 100% dejte rozhovor a taky guest mix už dnes na den s rádiu mezi 18. a 20. Taky náš tým sledujte na Instači, kde naleznete jako Rave On Air na konci potržítko a už vám žádná novinka z tohohle pořadu neunikne. Do celý Austin Mills, Parisia, Fred Again, nebo taky Reflect a potom už zprávy a kolega Andy Road, úžasný pondělí.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Bezprecedentní vlna extrémních veder v Česku se chýlí ke konci. Studená fronta přinese silné bouřky a následně se od západu začne citelně ochlazovat. Od poloviny týdne se častěji ukáže slunce a teploty se ustálí na normálních hodnotách kolem 25 stupňů. Úlevu od horka nám zajistí i svěží noci s minimy jen kolem 12 stupňů. Zatímco kratom mezi ohroženými dětmi mírně ztrácí, alkohol je naopak na vzestupu. Za poslední období se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let, u nezletilých do 18 dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork mezi nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. Po nedělních lokálních bouřkách pouze na západě Čech se velmi silné bouřky rozšíří i do další části republiky. Přinese je zvlněná studená fronta, která také srazí teploty. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalový déšť, silný vítr i kroupy. V pondělí se ještě na některých místech počítají s extrémními teplotami. Počasí. V pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, denní maxima vystoupí k 32 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance radio. Dance radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Jack Wins, yes, nejlepší taneční muzika samozřejmě pokračuje, pokud hledáte playlist a název vaší oblíbené písně, kterou slyšíte ve vašich uších, tak samozřejmě zavítejte ideálně na danceradio.cz nebo taky do naší aplikace, kde se všechno dozvíte a už vám žádnej váš oblíbený taneční hit neunikne. Na webu taky hlasování do hitparády, no a v aplikaci večerní program. Za chvilku ode mě Shanks, Too Late. Dáme si Krajdra a novinku Evisa. A nebo třeba Noru and Pure a její On the Beach. Velký to letní hit, jsme Dance Radio. Super poslech, úžasný odpoledne.
1: Dance Radio. Dance Radio a Michael C. Dance Radio.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass

Cream, Paradigm, výborná to taneční věc, my jsme Dance Radio. Dneska pro vás chystáme samozřejmě skvělý večerní show, se tak jako každý pondělí, jako každý den. O Rave On Air už byla řeč, dnes opět se speciálními hosty, čekejte guest mix a rozhovor. Dále tu máme Afročeka, jeho Jackie Show, Ultra Music Festival Radio Show, taktéž nemůže chybět. No a v pondělí má vždy závěr na starosti Mr. Progressive House a Progressive Trends John Digweed, jeho Transitions od 22 až do půlnoci. Ode mě Martin Solveig, The Night Out Median Remix, DJ Yusef a taky Underworld. A potom se premiér podíváme na hudební novinky pro tento týden, který nasadíme tento čtvrtek. Počkejte si na to.

Slíbil jsem představení hudebních novinek pro tento týden, tak pojďme na to. Tohle je Melonáda a taky Kate Smurf, Stop Me Now, novinka pro tento týden číslo 1 a od čtvrtka v našem playlistu. Do našeho vysílání se vrací taky Noisy Pods, tedy tuzemská produkce s nimi The Micronaut a Saskia Štrek a jejich pohodovka Children. Zlomený beat tento týden zastoupí drum sound a bassline Smith Pure Fire. A náš kolega dodá výborný single Chris Sadler Language Without Words, Ellie Song. Novinky pro tento týden představený teď už Angry Beats, Groove Armada, Ferek Don a taky Subsonic a Side to Side.

Česku vyvrchol příliv teplého vzduchu a kvůli tomu byl opět překonán absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany naměřila 41,9 stupňů a vůbec poprvé Český hydrometeorologický úřad ve své oficiální staniční síti zaznamenal teplotu přes 41 stupňů. Klienti cestovních kanceláří byli dosud zvyklí dorazit na letiště a odbavit se i z kufry u přepážky. To se pomalu začíná měnit. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si pasažéři musí zvykat. Tajvanská skupina Foxconn, která vyrábí počítače, informační technologie a jejich komponenty, chce vstoupit na evropský trh s elektromobily. S tajvanskou společností Yulon vytvořila společný podnik Foxtron, která vyrábí vozidla pod různými značkami. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 32 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Amelie Lenz, Feel It právě teď na Dance Radio. My se v rychlosti podíváme do hitparády Dance Radio Chart. Do ní hlasujte do středy do 15 na Dance Radio CZ pro vaše oblíbence. Minulý týden jsme nasadili tři novinky jako každý týden. Projekty Boy Amore, Duran Jones a Indications v remixu Simple Souls, anebo Immersed The Last Time. Na stupních vítězů byla Norma Jean Martin, na třetím místě Epoch Noir na dvojce a Fisher se singlem Rain bralo zlato. Kdo vyhraje tento týden je ve vašich rukou, takže rozhodně do toho. Ode mě Swedish House Mafia a Alicia Keys Finally, Bless a novinka Terms and Conditions nebo Madison Avenue. Vyberte si nejlepší taneční servis.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio.
1: Na Dance Radio pokračuje další taneční muzika, za chvíli Whitestone, Clean Bandit v remixu The Magician, Don Blinka, pode mnou Jay Hardway a Mesto Save Me. A teď vás budu lákat na zítřejší Showtime, protože k nám do studia dorazí DJ, producent, taky náš kamarád, kolega DJ Epoch Noir a představí svůj nový single, mimochodem, protože samozřejmě ho čeká rozhovor a uslyšíte i guest mix. Zítra v Showtimeu Terka, moje maličkost, Epoch Noir a potom už letní pauza a do září, tedy poslední díl. Teď další taneční playlist. Jsme Dance Radio.

Pondělní taneční odpoledne za náma, za chvilku Rave on Air, vy si dejte náš tým, to nejlepší z drum bassu a guest mix a rozhovor. Dorazí nerozlučná dvojka DJs a producenti ze slaného The Duplicates. Dále čekejte Afročeka, Ultra Music Festival Radio Show a Johna Digvída. Zítra to budu zpátky opět od 14. Ahoj!

0: Bezprecedentní vlna extrémních veder v Česku se chýlí ke konci. Studená fronta přinese silné bouřky a následně se od západu začne citelně ochlazovat. Od poloviny týdne se častěji ukáže slunce a teploty se ustálí na normálních hodnotách kolem 25 stupňů. Úlevu od horka nám zajistí i svěží noci s minimy jen kolem 12 stupňů. Zatímco kratom mezi ohroženými dětmi mírně ztrácí, alkohol je naopak na vzestupu. Za poslední období se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let, u nezletilých do 18 dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork mezi nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. Po nedělních lokálních bouřkách pouze na západě Čech se velmi silné bouřky rozšíří i do další části republiky. Přinese je zvlněná studená fronta, která také srazí teploty. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalový déšť, silný vítr i kroupy. V pondělí se ještě na některých místech počítají s extrémními teplotami. Počasí. Pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, denní maxima vystoupí k 32 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio. Dance Radio. Právě posloucháš Rave on.

čtvrtek Petr a Pavel, ale dneska je tady Patrik a Viktor. A my jsme si je tady pozvali jako jejich projekt The Duplicates. Kluci tady kejvou hlavama, usmívají se, nemůžou se dočkat, až

0: Dámy a pánové, já vás opět zdravím z kapitánského křesla, právě posloucháte Rave on Air a tady Chaos z Theory a my jsme si dneska pozvali dvojčata, bratry, jak je ještě pojmenovat, zrzaví králové ze Slaného, tak ano, přikyvou, kluci, ahoj, představte se.
1: Jo, krásné odpoledne všem posluchačům Dance Rádia, zdraví vás Duplicates a moc děkujeme za pozvání.
0: Tak jo, kluci, my jsme moc rádi, že jste přišli. Jak byste se ještě nějak jako představili? Co Drum & Bass, jak jste se k tomu dostali?
1: Tak vlastně Drum & Bass jsme se dostali už hodně brzy. Ještě dřív jsme to vůbec vnímali, že to je Drum & Bass. Mm-hmm. Vlastně poslouchali jsme, že jsme byli menší DJ Fresh.
2: Rudimental, Sigma. Jo,
0: taková ta Evropa 2, co hráli ráno, přímo vím.
1: Přesně, tak na tom jsme začali, to jsme ještě jak nevnímali, že vůbec nějaká elektronická muzika existuje, ale líbilo se nám to. Aha. A pak vlastně v pozdější fázi, asi ke konci základní školy, jsme začali nějak vnímat, že existuje Jump Up. Začalo to klasický u Mickey G-ho.
0: Jo, jak se jmenoval takovej ten label Raving, ne, to nebyl Raving Panda, ale byl tam taky nějaký zvíře a mám pocit, že tam přesně dávali.
1: Vydávali. Jump Up Cave, myslíš?
0: Jo, to je ještě docela známý, ne?
1: Jo,
0: tak dobrý.
1: Jako plně už to nefrčí tolik jako dřív, ale jako tam vycházejí ty nejlepší bangry, no.
0: Jo, přímo, to právě pamatuju, no.
1: Ale koukal jsem, že tam teďka něco vydávali, snad, že Mickey G tam dával nějaký rave z McDonaldu nebo z něčeho takového.
0: Jo. Přesně. Tak, kluci, teďka ta výborná otázka, kterou jsem vám už předtím říkal. Jak vás napadlo tohleto jméno? The Duplicates. Protože pozor, posluchači nás právě poslouchají a nevidějí. Já jsem sice říkal, že jste dvojčata, ale třeba byste se taky jenom sobě moc podobný. Takže jsem vlastně odpověděl na otázku.
1: Jako, vlastně nebylo to nějak dlouhý rozmýšlení, když jsme vlastně začínali, tak nejprve jsem vlastně hrál já sám, jmenoval jsem se jako DJ Patres.
0: Aha, to ani nevím.
1: A to bylo fakt jako...
0: Ještě tě přeruším. Já bych právě chtěl říct, že jako kluky znám už docela dlouho, takže i toto je pro mě novinka. Pojdi.
1: Jo. A vlastně to bylo v době covidu. Myslím, že to bylo v době covidu.
2: Plně ještě před covidem.
1: No, možná ještě pár měsíců před, než začal covid, tak vlastně kamarád Pete Flu dělal akce ve Slaném a přišel s akcí D&B Solution, udělal normálně EDM a technoparty. A vlastně nás vlastně pozval našeho kamaráda Sebajse.
0: Shoutout Seba.
1: Shoutout Sebajs. A on vlastně měl doma kontroler DDG 400, kterou jsem se pak teda pořídil. Jsem se taky pak pořídil a začal jsem tam hrát a hrál jsem třeba týden a už jsem pak šel na tu vlastně na tu akci D&B Solution a vím, že to bylo hrozně náročný, že jsem se hrozně bál vystupovat před lidma, ale nakonec to nějak dopadlo. To byla to akce typu, kdy tam bylo 20 lidí, z toho 10 DJů, další 10 feláků, ale i taky se to užívali na
0: max. Ale to byly nejlepší party na začátku. Jo, já si to právě pamatuju, kde jsme to hráli? No to s váma jsem někde hrál B2Bčko a už to je taky docela dlouho.
1: To bylo nákladně v Murphy baru.
0: Jo.
1: To bylo... už taky neexistuje, no.
0: Teda, neexistuje.
1: Je tam, myslím, že nějaký kebab, ne?
2: je to možný, jo.
0: Hele, kluci, když hrajete takhle ve dvou, tak jste asi teda docela dost sehraný, když jste dvojčata, ale stejně tam podle mě musí být nějaký takový jako překážky, neschody, výtky, co se týká hraní, selekce a tak, takže povídejte.
1: Jako já bych řekl, tak z 90% máme jako totožnou selekci, ale každý tam má potom těch zbylých 10, kdy prostě se jako neschodujeme, takže když třeba skládáme se, tak občas tam jsou nějaký rozepře, když si třeba řekneme, že ten track se nám tam nelíbí a naopak brácha třeba řekne, že ten druhý track se mu nelíbí, takže děláme nějaký kompromisy, že třeba ty tracky vynecháváme a naopak, no. Ale samozřejmě, když hrajeme jako freestyle, tak občas jsme tam hodí nějaký fláky, který se mi fakt jako nelíbí a vlastně si řekneme, hej, to tam nemáš dávat, tak to. Vlastně občas tam fláky rozepře, ale furt jako v dobrým, jako ne, že bychom se to tohle nechali trošky nebo tak.
0: Ne, ještě se to nestalo.
1: No. Ale že občas vlastně uděláme jako scénu, ale já do toho vlastně druhá nechci, že to necháš na breakdown, jo, něco svýho, než mu to dáš na něco svýho, no.
0: Hele, a když jsme u toho takhle hraní a řekl si freestyle, jak často hrajete jako připravený set a jak často hrajete jako na random? Protože třeba osobně, já už 90%, když nehraju B2Bčko, tak už prostě hraju předpřipravený set, protože jsem v fulzovkách asi línej, ale je to taková jistota pro mě, takže jak to máte vy?
1: My to vlastně primárně hrajeme freestyle, vždycky si třeba připravíme nějaký první 2-3 tracky jenom na intro a pak už jdeme prostě podle chuti, podle vibe těch lidí, ale když třeba takhle jako nahráváme video sety, tak tam si ty sety jako připravujeme, což je vlastně teďka jednou do roka.
0: Jako. Já vlastně tady s tím docela dost souhlasím v těch B2Bčkách, protože jako mít připravený se do B2Bčky je takový jako o ničem, že jo? A právě si myslím, že přesně ty freestyly, když takhle jako
3: se v uvozovkách předhánějí ty dva a jako kdo co zahraje líp. Je to pro mě to je třeba zábavnější.
1: Jo, jo, určitě, určitě, no. Vždycky vznikne nějaký nečekaný kombo, jo, jo, přesně. Když vystřelí, takže
3: přesně, přesně,
1: to mi to super, no.
3: Jo, jo.
1: Jako máme každý vlastně vlastní složku nějakých top třeba 100 triků a z toho vždycky čerpáme a dáme ty YouTubečka, no. Mm-hmm.
3: No a ohledně, je to vaše crew, nebo ohledně Solty, tak jo. Asi jste zakládající členové, že jo?
1: Jo, jako my tam vlastně zastáváme víc funkcí, jo, jsme ředitelé, jednatelé, skladníci, řidiči,
3: jo, jo.
1: A nevím, co ještě, bedňáci, jo, jo.
3: Tak grafiku neděláte?
1: Ne, to je jediný, ne, vlastně, ale korigujeme to, no, že vlastně jako zadáváme jako grafičce.
3: Jasně, jo, a děláte ještě takhle jako, protože ne, že bych to nesledoval, tohle to je spíš jako teda pro posluchače, abych tady nevypadal blbě. Děláte ještě akce, kde je děláte a hrajete tam třeba všichni jako z vaší crew, nebo se to nějak obměňuje, jak to máte? Jo.
1: Ale děláme vlastně primárně akce ve Slany,

0: A vlastne aj tenhle rok už máme, asi to môžem propáliť, potvrdzený termín 25.12. Budem pokračovať v vánoční tradici, takže určite, kto bude poblíž, tak môže dorazit. A když sme teda u toho, tak rovnou môžu vypromovať náš Horizon Festival, ktorý sa uskuteční na Louce nad Plochou dráhou 21.8.
1: Až 23.
0: A bude to vlastne poprvý dvoudenní, takže dvakrát víc práce pro nás, ale věříme, že to bude úspěšný, jak si to lidi užijou.
2: Hele, jak se to liší dělání jako dvoudenního festiáku od normální klubovky? Protože já mám třeba zkušenosti s klubovkama a už vím, že ta jedna noc s velkým jménem, jako jedním, je fakt hrozná spousta práce. Asi se dokážu představit, co to znamená udělat jako dvoudenní menší, ale furt to je prostě de facto jako festiák nebo akce. Co to jako obnáší?
0: V pohodě je to, že to vlastně jednou postavíš a jednou zbouráš, že to se jako nemění, spíš musíš vlastně obsadit dvakrát jako tolik personálu, třeba jasně, aby to i hlídali přes den, barmany hlavně, aby to nebyly třeba také dva dny po sobě, nebo nějaký ty security prostě, aby to jako hlídali přes ten den, no.
3: Jako co si týče stavby tý akce, jak je to v pohodě, to je sranda, ale pak ten úklid, když už všichni mají trošku připito, tak je to náročný a většinou se to jako pohádáme, protože někdo uklízí, někdo ne, většinou teda...
2: Já si to dokážu velice živě představit, kdy někdo jako ještě má drink v ruce a někde sedí a rozumuje a říká něco chytrýho a ostatní jako makají a koukají na něho.
0: No, jo, ty už se tam koliká pasíš po čtyrek, prostě zbíráš každý vajgl, že jo, aby ta louka byla úplně čistá.
2: Jo.
0: Takže to je to nejnáročnější asi na tom všem, no.
2: Je mi to úplně jasný, dokážu si to představit. Ohledně teda hraní na festiáku, vlastně všichni tři jsme hráli, kdy to bylo, týden zpátky, dva týdny zpátky, tak jsme hráli na Darkshireu. Kluci, jak jste si to užili, jaký jste měli pocity z festiáku, protože už jsme se tady předtím bavili, že to bylo vaše asi jako největší hraní.
0: Jo, je to tak.
2: Takže názory, pocity, povídejte.
0: Tak vlastně festiák ten nádherný, my jsme měli tu možnost tam být už několikrát jako jenom posluchači a vlastně jsme měli to privilegium tam poprvé hrát. Ještě si teda doplním, ještě si vzpomínám ten moment vlastně, když se nám Darkshire ozval na Instagram, jestli tam nechceme zahrát a vzpomínám jsem na to, že jsme byli oba dva vlastně v práci a brácha mi volal, jestli to čtu, tak hned nám to jako začalo dát, byli jsme jako natěšení a
2: to je jasný, no.
0: Bylo to fakt jako zpátky na koni, jak by se řekl.
2: Jo, to udělá radost tohleto.
0: No a vlastně hraní bylo super, musíme říct, že vlastně po dvou letech jsme cítili nervozitu před hraním, nebo tak a před hraním to bylo v pohodě, byli jsme připravení, fakt 100% připravení na to, ale jakmile jsme nastoupili na tu stage, a nevíš, prostě až do konce, tak hlava na hlavě.
2: Jo.
0: Tak trošku nervozita byla, ale nakonec po 5 minutách jsme se rozehráli, už jsme se dostali do naší flow a jeli jsme.
2: To je takový pravidlo, já tomu říkám pravidlo 3 dropů, že prostě po 3 dropech musíš být v pohodě.
0: Jo, a ten začátek tam kontroluješ jenom 3x, jestli to děláš správně, přitom už to dělal prostě 100x, 1000x.
2: Jo, tak ale občas se taky stávají nějaký jako nečekaný události, že já jsem si třeba teďka v sobotu jsem se vypnul track, když jsem hrál. Ale jako na těch velkých akcích to je prostě takový jako blbější, no. Ale teda jako musím říct, že i z mýho pohledu jako to hraní na tom Darkshareu, tak za mě Shrine Stage byla teda main stage tenhle ten rok. Protože jako lidí tam byla fakt hromada a bylo to fakt jako hodně rozjetý, já jsem si to teda taky užil. Ale tak, no. A zůstaneme teda u těch festiáků. Jak byste třeba srovnali třeba s Open Air s Darkshirem? Myslím, pocitově to hraní. Třeba když já to vezmu, abych to jako nějak připodobnil nebo to, tak jako hraní na Darkshiru je super, je to úžasný, ale zároveň často ty komornější akce, kde vlastně jako je třeba i méně lidí, jsi jako blíž těm lidím při tom hraní, tak si to třeba často užiju jako ne, že víc, ale jako úplně jiným způsobem. Tak jak byste třeba srovnali klidně nějakou menší akci, nebo ten třeba jak byste to srovnali vlastně s tím Darkshirem, s tím hraním na velký akci?
0: Jako vlastně třeba to je pro nás srdcovka, vlastně kluci to dělají moc pěkný, jako samozřejmě to je ještě cesta, aby se dostali na úroveň Darkshiru, no, ale jasně, věřím, že tomu jdou vlastně naproti. A za mě jako srovnávat se zatím úplně nedá, ale co se týče toho třebasu, tak vlastně mám rád, že vlastně tam se všema známe, všichni znají nás a byla to taková jako hodně přátelská akce a vlastně nám dali tu možnost si tam vlastně poprvé nahrát video set, který jsme sdíleli vlastně na DMB portál a vlastně je to pro nás srdcovka, no, jako samozřejmě se nám vždycky rádi vracíme.
2: Jasný. Tak jo, kluci, já vám takhle moc děkuju. Ve druhém stupu si něco popovídáme o produkci, protože do té se taky zabrouzdali trošku v poslední době. A tak jo, slyšíme se.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Tvoje nová oblíbená.

0: Milí posluchači a posluchačky, jak jsem slíbil, tak to i dodržím. Vítejte ve druhé části rozhovoru z The Duplicates. Kluci, předtím jsme si slibovali, že se budeme vlastně víc bavit o té produkci, spíš než o akcích a o DJingu, tak asi jeden z vás může začít povídat, proč jste se rozhodli produkovat, což je jako asi logický, ale třeba k tomu máte nějaký svůj specifický důvod. Jak na tom jste, jestli máte nějaký zajímavý kolaby a pak se ještě doptám, tak povídejte.
1: Tak vlastně, proč jsme začali produkovat, tak za mě je to tím, že je to taky přirozený vývoj a myslím si, že každý vlastně DJ má nějaký span té životnosti, té relevance a pokud se chce nějak posunout, tak by se měl jako opřít do té produkce, protože tam vlastně může otisnout nějaký svůj jako rukopis a ukáže vlastně ten svůj styl a ten svůj směr, který se chce jako vydávat.
2: Jo, a my jakožto vlastně milovníci jump upu i neurofunku, tak se vlastně snažíme dělat styl mezi tím. Nizozemí tomu říkají jump funk, takže tak. To se snažíme. A rádi bychom to jako prosadili tady v Čechách právě.
0: Jako s tím určitě musím souhlasit, no, protože jak se přesně říkal, jako každý ten DJ, on, když se jako do toho někdo šlape, tak vlastně odsa ten člověk rychle vystřelí, je relevantní takový ty 3 roky, tak. 3-4 a pak už to právě začne upadat přesně, protože je vlastně jako jenom DJ a už jako nemá co jiného nabídnout, jo, protože přesně, hele, přesně. Co si budeme, on ten DJing, jako je to super, ale posloucháš se, no, máš tam prostě jako omezený ty možnosti, protože hraješ jako tracky a no, jako neprodukuješ, no. Takže jo, tady s tím určitě souhlasím. Vy jste vlastně, dneska jsem koukal na ten váš SoundCloud, máte tam remix na Let It Roll, od, je to vlastně legendární track od Rida a Counter-Strikea. Jak jste se k tomu dostali, jak vás to napadlo a vlastně jako proč jste se pustili tady do toho, protože si myslím, že to je takový takový zodpovědný remix, když to je takhle velký track.
1: Tak vy jste vlastně viděli, že sám Let It Roll vydal takhle vlastně contest remix a tak jsem si říkal, že vlastně proč to nevyzkoušet, my jsme vlastně nikdy předtím remix nedělali, tak jsem si říkal, že to je vhodná příležitost a byl tam docela zajímavý, jako dalo by se říct ceny, že za první místo tak tam byl snad jako slot na Let It Rollu, druhý místo nějaký vstupenky, nějaký free vstupy a
2: nějaký pluginy a tak.
1: Jo, přesně, přesně. Tak jsme si řekli, proč to nevyzkoušet, bohužel nakonec jsme teda nepostoupili ani do top desítky, ale myslím si, že ten remix byl nějakým způsobem povedený.
2: Jo, jako jsme si vyzkoušeli vlastně, jaký to je dělat remix a vlastně zakomponovali jsme do toho vlastně ten náš styl a takhle zpětně jako remix to byl za nás dobrý, ale zvukově to asi nebylo úplně ideální, že proto asi se jim to nemuselo jako líbit, že to ani nepostoupilo. Když jsme to poměřovali vlastně s těma trackama ostatních producentů, což to třeba dělají díl, tak vlastně zvukově to bylo úplně na jiný úrovni. Jako takhle zpětně bychom to udělali trošku jinak, ale co se dá dělat, je to prostě součástí vlastně testy.
1: Každým měsícem se jako nabíráme nějaký nový znalosti a postupy, tak už teď bychom ten remix udělali úplně jinak.
0: No jasně, ale tak jako o tom to je, tak jako když to řeknu, tak vy jste úplně na začátku jako té produkce, že jo? Jako
1: vlastně 2,5 roku, no.
0: Takže začátek vlastně.
1: V podstatě, ano.
0: Pro posluchače se to může zdát dlouho, ale jako z mýho osobního pohledu teda 2 roky jsou prostě fakt jako začátek, no.
1: Ta cesta je dlouhá a trnitá.
0: Ano, bolestivá, musíte si to vysedět. No, jaký je rozdíl mezi tím dělat track od nuly a mezi tím vlastně už dostat jako stemy a mít už nějaký zvuky a jako pracovat s něčím, co už je nějak jako předělaný v podstatě. Je pro vás jako pro začátečníky, jaký to byl rozdíl, zkušenost?
2: Vlastně, když to porovnám, tak bych řekl, že možná ten remix je o něco jednodušší, protože už tam vlastně nějaký ty zvuky vlastně máš a kolem toho můžeš stavět, ale když začínáš dělat svůj track, tak to se vlastně už všechno vymýšlí od začátku sám a mě teda asi víc baví dělat ty tracky jako když děláme od začátku samotný.
1: Určitě, určitě.
2: Protože do toho dáš od začátku svoji myšlenku, ale vlastně ten remix vlastně předěláš jiný tracky a jako je to taky fajn, ale samozřejmě radši dělám se svoje tracky.
0: Jasně.
1: Souhlasím.
0: Rozumím, rozumím. A když jsme se předtím teda bavili vlastně o tom hraní, kdy se neshodujete, máte to i v produkci?
1: Takhle my se primárně snažíme jako produkovat spolu, ale jasně. Právě kolikrát tam jsou jako nějaký rozepře, nějaký tření, takže už jsme jako navázali na ten styl, že třeba brácha začne a já ho potom vystřídávám, že se jako různě točíme, no, a že ten druhý tak jako zpozdálí jako poslouchá, co se tam děje, občas do toho šáhne, občas do toho jako něco řekne. Ale jako jsou samozřejmě i momenty, když ten track třeba finalizujeme, tak už u toho sedíme jako oba dva a říkáme si, co jako bude lepší a od Snaja. Takže jo, a vlastně takhle po těch 2,5 letech jsme vlastně zjistili, že vlastně mě víc teda baví začínat ty tracky, dá o tom vlastně nějakou myšlenku tu původní a brácha je lepší v tom, že to vlastně pak v mixu
2: do. Jo, já se rád jako hrabu do hloubky do těch technikálí právě, takže mě baví spíš jako ta zvuková část toho, toho tracku, než jako to samotné skládání. Takže máme takhle, dalo by se říct, každý jako svoji roli, svoji úlohu a myslím si, že nám to funguje takhle.
1: Jo, jo, ale stává se taky, že tam vlastně něco složím a pak si to musíte brácha a trošku to sprzní.
0: Trošku to předělá.
1: Stejně i naopak.
0: A kde je vaše největší inspirace, co se týká produkce a možná i teda DJingu? Já teda mám nějaký tipy, ale říkat je nebudu, takže můžete povídat.
1: Asi jednoznačně se shodneme oba, že TR Tactics, co se týče produkce.
0: Tak to jsem byl úplně mimo.
1: Jako když to vezmeme jako v Čechách, tak myslím, že by to mohl být Ziggy třeba.
0: Aha.
1: Jo, jo, jo. Ale jako za nás takhle jako producent jako takové je takové, že to určitě TR Tactics.
0: Tak on má zvukově ty tracky úplně nesmyslně dobrý, že jo?
1: Extra třída.
0: Jo, jako on, co jsem slyšel jako od ostatních producentů, tak zrovna TR Tactics je jako fakt člověk, který ten zvuk má jako úplně neskutečný, což jako kdo ví, tak jako pozná i na větším zvuku, že ty prostě tracky zní výborně a jako kompozičně to jsou prostě zajímavý, svižný, jako neura. Takže jako jo.
1: To mi skonulálo, jsme s ním vlastně měli jako mentoring zhruba měsíc zpátky. Aha, aha. 4 2-hodinové lekce, ze kterých na nakonec byly 4 4-hodinové lekce a jako tu knowledge, kterou nám předal, jako je to nevyčíslitelný, no. Jako fakt jako super, no.
2: Jako vlastně vidět, jak tím ten člověk přemýšlí, to je fakt jako velká inspirace, no.
0: Tak jako je to určitě rozdíl na mít jako někoho takovýhleho, kdo vám to nějak ukazuje, než koukat na YouTube tutoriály a snažit se to prostě nějak jako vyšmoulit sám.
1: Je to tak.
0: Jako člověk si tím samozřejmě musí projít, že se tím jako prodře sám, ale věřím, že jako tady to vás jako neskutečně prostě posune a určitě vám to jako něco dá dál.
1: Přesně. Jako určitě myslím, že nejlepší způsob, jak se učit produkovat nebo cokoliv, je mít nějakýho mentora, který ti jako řekne co a jak, dokáže tě opravit a prostě tě navede.
2: Vlastně my jsme začali, tak jsme pár měsíců jeli vlastně sami a pak jsme vlastně nevěděli kudy dál, takže jsme vlastně oslovili Confusiona. Jestli tu chvíli vlastně pořádal mentoring právě taky jeden na jednoho a byl tam vlastně 3měsíční takový, dal by se říct, kurz, nejen jako produkce, ale celkově nějakého lifestylu a nastavení. Takže to jsme využili a myslím si, že to nám dalo jako hodně nejen v té produkci, ale jako nějakého životního směru, že nás dokázal tak jako tady v tom divokém světě usměrnit a stanovat si priority.
0: Aha, ok. A jestli jsem to teda pochopil správně, tak vy máte studio nějaký?
1: Jo,
0: svoje?
1: Jo,
0: vlastní?
1: Přesně, ve Slaném.
0: Ve Slaném. A to jste si postavili normálně jako, že vaše přímo, nebo to máte s někým sdílený?
1: Je to vlastně jenom naše, je to vlastně taková administrativní budova, dalo by se říct, že jsou jako různý kanceláře a jednu místnost jsme si tam ulovili sami pro sebe, no. Je to vlastně místnost 3x6 a je to akorát tak dostačující pro nás.
2: Vlastně byla úplně nová, krásná, vymalovaná místnost, jo, jo. Tak jsme to trošku upravili podle sebe. Aha. Na zprávce asi úplně neví, jak tam teďka vypadá, jako za nás to vypadá mnohem líbíš teda předtím. No.
1: Ale musím říct, že největší výhoda je to, že už tam byla zabudovaná klíma, takže tady v těch horkých
0: dnech, takže jste tam zavřeli teďka, když jsou ty vedra a dělali jste produkci a fale.
1: Celý včerejšek jsme tam trávili vlastně, no. Zatemněno, že jo, a klíma na...
0: Je mi to jasný. A v čem děláte, FL-ko nebo Ableton? Jo, Ableton. Jo, jo. A co vás vedlo k tomu si vybrat? Jako takhle, já teda nedělám tracky, jo, já jsem Ableton otevřel párkrát a pak jsem tam dělal v tom nějaký edity na svoje crossbreed do hardcoreového hraní. Ale mně se třeba Ableton hrozně líbil v tom, že je to takový jak Windows 97 prostě a je to úplně takový jako blbůzdorný a přijde mi to jako strašně jednoduchý a v tom mi to jako strašně vyhovalo, protože jsem zkoušel FL-ko a tam jsem vůbec nevěděl, co se děje popravdě.
1: Jako my jsme si vlastně jednou vyzkoušeli FL-ko, viděli jsme spoustu videí, nějakých tutoriálů, vlastně kamarádi se třeba produkují, tak taky použil FL-ko a ten Ableton sám právě na první dobrou vzal, prostě takový uživatelský jako nejlepší prostě.
0: No určitě, jako s tímhletím já souhlasím. Co nějaký zajímavý kolaby, který už jste měli, nebo který třeba můžete týznout trošku, nebo jako nemusíte, ale jako jo, měli byste,
1: vlastně
0: no.
1: Vlastně v pátek, teď 3 dny zpátky, nám vyšlo společný EPčko s Dilemou, což je producent z Afriky.
0: Cože? Z Afriky, jo.
1: Jo, jo.
0: Jo, to máte, jak jste hráli tehdy v té Africké republice,
1: přesně,
0: ne?
1: Přesně,
0: asi.
1: Jo. Tak to je vlastně zástupce The Conclave labelu, aha, vlastně i celý tý crew. Aha. A je to fakt jako super týpek, tak jsem se domluvil, že spolu uděláme nějaký tracky, takže je to vlastně 4-track EP a myslím si, že je to super a každý, kdo poslouchá drum and bass, tak by si to měl poslechnout.
2: Určitě pak zahrajeme tomu Guest Mixu.
0: Jo, jo, a Guest Mixu se blíží a na vás mám poslední otázku, kterou jste to mi úplně nahráli. Vy jste asi podle mě jako jediný český drum and bassový DJs, který hráli v Jihoafrické republice. Nebo hrál tam ještě někdo ze scény?
1: Nejsem si úplně jistý.
2: Jako před náma asi, nebo těžko říct, možná třeba v dávnějších dobách.
0: Já si myslím, že ne teda. No ale tak, jaký to bylo? Protože jste letěli přes půl světa jako hrát drum and bass.
1: Vlastně ta cesta jako taková byla fakt jako dlouhá, vyčerpávající, že tam jsme letěli snad hodinu a půl z Prahy do Curychu a potom z Curychu do Johannesburgu dalších 10 hodin, takže to bylo fakt jako náročný, no a mačkat se tam prostě v té klasické třídě.
0: Neměli jste first class, jo?
1: Ne, to ne. Jako cesta tam byla v pohodě, že vlastně jak se na to člověk těší, tak mu to jako uteklo. Ale jsme letěli přes noc, že jo, takže nám dali vlastně večeři, ještě jsme spát a potom akorát na probuzení snídaní, který byl mimochodem jako, myslím, že docela chutný.
2: Tam je byl únor, což u nás teda byla zima a přiletěli jsme tam, tam je krásný počasí. A ten reality check byl hodně krutej pak, no, tady tam všechno zelený, jsem přijel, když všechno šedivý, zima.
0: Takže crowd, ještě poslední otázka, jak byste srovnali jihoafrický crowd s tím českým?
1: Jako já bych řekl, že český crowd je mnohem víc takový divočejší, takový prostě drsnej a naopak v té Africe jsou lidi takový víc jako grounded prostě při zemi, takový, nechci říct úplně ezo, ale jsou takový spjatý prostě jakoby s tou přírodou. Jasný. Prostě.
2: Tam všichni takový vyčilovaný vlastně, že nefakt, tam neslyší prostě pojď prostě.
1: Jo, nikdo tě nefakuje prostě do obliče.
0: Jo, a dokážu si to představit. Tak jo, kluci, já vám moc děkuju za rozhovor. Mě tamhle dohraje track a vy se můžete tady hnedka pustit na váš guest mix. Co máte připraveného pro nás?
1: Máme tu nejvytříbenější selekci neurofunku a jump upu, kterou máme v repertoáru.
0: Tak jo, super, já se moc těším. Tohle to je Rave on Air.

0: Dámy a pánové, naše dvouhodinovka pondělní Rave on Air se blíží ke konci. Kluci, já vám moc děkuju za guest mix, bylo to super, já jsem se tady u toho nasmál, protože ty vaše balgy s těma neurama byly fakt jako super. Co vy, jak jste s to užili?
1: Hele, super, že tady byly dva playery, tak to bylo taky na pohodičku, že jsme to hezky pokeceli, takže my jsme si to moc užili a děkujeme posluchačům, že jste poslouchali a samozřejmě tobě a klukům za pozvání.
0: Tak jo, kluci, děkujeme moc. Já vám tady dám ještě nějaký ne recap, ale spíš to, co nás čeká tento týden, co jsem tady dohledal na internetu, tak nás čeká v Praze D&B Wed Night, který se znova teďka přes léto zase rozjíždí. Bude tam Untime Schmido, Magenta s Badababem, Barbara, Cactus a mnoho dalších. A v pátek v Crossu je Divergence, kde je i House Stage. Na Divergence hraje Mike Helper, John Simon, ADM, Avon a další. Tímto teda končí naše dvouhodinovka pondělní. Já vám moc děkuju, že jste s náma vydrželi. Doufám, že jste to užili stejně, jako jsem si to užil já a užil jste to kluci. A za mě to je vše. My jsme Rave on Air.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Dance Radio. Dance Radio. Jack.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: Sound guy, for the love of God, turn this up one time.

Baseline rumble up, baseline rumble up, baseline rumble up.